pomyslích prebolel sám nás. Nedaď Javomíra, koni tebi sklopi.